Většina náš nezvládáčný. Zbližuje jen vzpěnou jeho vejný měřině u sebe. Smrt se zebrdáli. Smrt se zebrdáli. Já čuji měřej i měřec.